0: Jsme si blíž i na Facebooku. facebook.com/radiokroměříž.
1: Jsem vůně, kterou klaveš, když proskočím ti srdcem. Jsem hra, co neohraješ, jsem nic, co zmizí v ruce. Jsem za soumraku v buše.

jsem tři trubky, jeden buben, jsem vesmír, co ti ladí. Jsem první červen, když je duben, a ostří, co tě hladí. Jsem vůně, která sviští, když proskočíš mi srdcem.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.
1: Halo pane, vy s výhledem na celý svět,

0: Jsme si blíž i na Facebooku. facebook.com/Radio Kroměříž.
1: Pojďte, Jarda Bobovský. Zdraví vás kapela Premiér. Posloucháte náš nový single.

0: Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.
1: Legendární brouci The Beatles právě teď na Rádiu Kroměříž.

0: První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.
1: Jela jsem s Marcelou a Martou

0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Ladíte Rádio Kroměříž a Info Express. Dobrovolní hasiči v Malénovicích dostanou lepší zázemí. Pozor na konec platnosti občanek bez omezení, což je paradox, a velké kino ve Zlíně se promění. Hodně. No a lidé ho možná také nepoznají. Tady jsou podrobnosti.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Dobrovolní hasiči v Malenovicích mají nové zázemí i techniku. Po rekonstrukci garáže získali také novou cisternu, která zlepší zásahy u požáru, nehod i dalších mimořádných událostí. Vozidlo bude sloužit jako hlavní výjezdová technika. Změna tak posílí bezpečnost v Malenovicích i okolí.
0: Zlínsko.
1: Studenti z Česka a Slovenska se zapojí do projektu, který propojí tradiční řemesla s moderním designem. Nový program jim nabídne praktickou výuku a práci přímo s řemeslnými technikami. Projekt odstartuje ve škole v Uherském Hradišti.
0: Zlínsko.
1: Zlín upozorňuje na konec platnosti starších občanských průkazů bez omezení. Lidé narození do konce roku 1935, kteří mají doklad vydaný do 30. června 2000, si ho musí vyměnit nejpozději do 2. srpna. Potom už nebude platit jako doklad totožnosti. Výměna je zadarmo.
0: Zlínsko.
1: Zlín hledá zhotovitele rekonstrukce velkého kina, ze kterého má vzniknout moderní multifunkční kulturní centrum. Budova nabídne 2 variabilní sály, kavárnu i nové zázemí pro koncerty, divadlo, film, společenské akce i menší kulturní program. Hlavní sál pojme až 800 lidí, při některých akcích i víc. Město zároveň počítá s tím, že nový prostor doplní nabídku kulturních akcí ve Zlíně.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Filmový svět na rádiu Kroměříž.
1: Před pár dny uběhlo přesně 25 let od chvíle, kdy ze svého milovaného domova v Bažině poprvé vykoukl jeden z nejošklivějších, ale také nejmilovanějších hrdinů vůbec. První Shrek nejenže odstartoval populární franšízu, kterou si diváci zamilovali díky pohádkovým parodiím, ale navíc se stal po příběhu hraček druhou zásadní počítačově animovanou revolucí. Na počátku tisíciletí byla totiž hierarchie v animované tvorbě poněkud jasně daná. Do módy se dostávala moderní 3D animace, kterou v roce 1995 revolučním způsobem odstartoval Pixar. Jenže zatímco studio s lampičkou udávalo animované trendy, slavilo hit za hitem a u diváků se měnilo v nejrespektovanější továrnu na animáky, konkurence silně zaspala. Disney stále spoléhal na osvědčenou 2D klasiku a ani zbytek pelotonu si dlouho nevěděl rady. Na konci 90. let však začal do hry promlouvat nový hráč DreamWorks Animation, jenž o pár let později přepsal historii. A to nejen svými nepochybnými kvalitami a osvěžujícím pohádkovým pojetím. Shrek se stal historicky prvním Oscarovým vítězem v kategorii nejlepší animovaný film. Světu i ostatním studiím navíc velmi razantně ukázal, že úspěšné a inspirativní moderní animované fláky rozhodně nemusí vznikat pouze u Pixaru, ale může za nimi stát i šeredný zelený hrdina, co se chce jen v klidu vyspat v bažině.
0: Filmy, seriály, herci, zajímavosti. To je filmový svět Rádia Kroměříž. To se nám to hvízdá. Hraní zda na rádiu.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Pojďme na InfoExpress na Rádiu Kroměříž. Podíváme se na plánované opravy kroměřížské mateřské školy Štítného. Zlínský kraj připomínkuje návrh takzvaných akceleračních oblastí a ve Zlínském kraji zůstaneme. Podíváme se, jak dopadly přijímací zkoušky. Tady jsou podrobnosti.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: V kroměřížské mateřské škole začnou opravy rozvodů vody a kotelny. Škola dostane nové zařízení na ohřev vody, nové dopouštění otopné soustavy a také měření a regulaci se vzdáleným přístupem, které pomůže snížit spotřebu energie. Staré rozvody pod podlahou nahradí nové vedení pod stropem. První etapa má skončit 18. srpna. Kompletní výměna rozvodů vody pak bude pokračovat v roce 2027.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj připomínkuje návrh takzvaných akceleračních oblastí pro větrné a solární elektrárny. Změny chce hlavně u lokalit Bíškovice, Kunovice, Kelč a Lukoveček, kde podle kraje návrh dodatečně neřeší dopravní a technické koridory. U Lukovečku kraj upozorňuje také na možné dopady na krajinu, životní prostředí a kvalitní zemědělskou půdu.
0: Zlínsko.
1: Ve Zlínském kraji byl při přijímacích zkouškách největší zájem hlavně o odborné zaměřené maturitní obory. V prvním kole přijali střední školy 5971 uchazečů z 9. tříd, z toho 74% do maturitních oborů. Kraj patří mezi regiony s vysokou úspěšností přijetí. Na čtyřleté obory se dostalo 93,5% uchazečů. Přijímací řízení pokračuje druhým kolem. Výsledky budou v systému do 23. června.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj dá 600 tisíc korun na obnovu a údržbu turistického značení. Klub českých turistů díky tomu letos obnoví 925 kilometrů turistických tras, zkontroluje a doplní značení na dalších 1505 kilometrech cyklotras a postará se o 120 směrovníků nebo turistických map. Lepší značení pomůže turistům i cyklistům bezpečněji poznávat zajímavá místa v regionu.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

Kroměříž 103,3, Zlín 107 a Uherské Hradiště 88,2 FM. Rádio Kroměříž

0: Odměňte své blízké jedinečným požitkem. Wellness Hotel Sladovna v Černé Hoře nabízí hostům komfortní ubytování, gastronomické speciality, luxusní wellness s neopakovatelnou atmosférou, ale je to i místo pro pořádání školení a konferencí. Hotel Sladovna je jen 25 km od Brna a pyšní se i pivními lázněmi. Více informací najdete na www.hotelsladovna.cz.
1: Rádio Kroměříž vás zve na historické dny na hradě Kurovice. Akce se koná o víkendu 6. a 7. června a začíná v sobotu v 10 hodin slavnostním průvodem. Těšit se můžete na šermířské soutěže, na příjezd Albrechta z Valdštejna i na večerní koncert kapely Quanti Minoris. Podrobnosti na www.kurovice.info. Potkáme se 1. červnový víkend na hradě v Kurovicích. Zve Rádio Kroměříž mediální partner.
2: Richarde! Co děláš?
3: Spravuju ti to světlo.
2: Cože? Ty si nepamatuješ, jak to dopadlo minule? Říkala jsem ti, ať zavoláš někoho, kdo to fakt umí.
3: Ale prosím tě, koho bysme volali?
2: No, vidíš, co jsem ti říkala?
4: Jiskřívám to doma. Helm. Elektromontáže. Kroměříž. Hlavně v klidu.

0: Svět techniky na Rádiu Kroměříž.
1: Pojďme na svět techniky na Rádiu Kroměříž. Objevuje se novinka z Dánska. Klasické kostky stavebnice dostávají elektroniku. Do jedné kostky Lega se vešel malý počítač, reproduktor, světla i senzory, které reagují na pohyb, barvy a okolní objekty. Kostky spolu komunikují bezdrátově a dokážou spustit zvuky nebo světelné efekty podle toho, co se kolem nich děje. První chytré stavebnice s touto technologií se mají objevit na trhu letos na jaře.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s Rádiem Kroměříž.
2: Láska je láska. Výjimečný koncert v srdci přírody. Areál Kamínka v Roštíně u Kroměříže. Koncert Lucie Bílé s kapelou Petra Maláska. Pátek 12. června od 19 hodin. Otevření areálu již ve 4 odpoledne. Vstupenky v síti SMS Ticket nebo na webu kamínka.cz. Přijďte si poslechnout Lucí Bílou na Kamínku.
0: To se nám to hvízdá. Ranní jízda na

0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Ladíte Rádio Kroměříž a Info Express. Dobrovolní hasiči v Malénovicích dostanou lepší zázemí. Pozor na konec platnosti občanek bez omezení, což je paradox, a velké kino ve Zlíně se promění hodně. No a lidé ho možná také nepoznají. Tady jsou podrobnosti.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Dobrovolní hasiči v Malenovicích mají nové zázemí i techniku. Po rekonstrukci garáže získali také novou cisternu, která zlepší zásahy u požáru, nehod i dalších mimořádných událostí. Vozidlo bude sloužit jako hlavní výjezdová technika. Změna tak posílí bezpečnost v Malenovicích i okolí.
0: Zlínsko.
1: Studenti z Česka a Slovenska se zapojí do projektu, který propojí tradiční řemesla s moderním designem. Nový program jim nabídne praktickou výuku a práci přímo s řemeslnými technikami. Projekt ostartuje ve škole v Uherském Hradišti.
0: Zlínsko.
1: Zlín upozorňuje na konec platnosti starších občanských průkazů bez omezení. Lidé narození do konce roku 1935, kteří mají doklad vydaný do 30. června 2000, si ho musí vyměnit nejpozději do 2. srpna. Potom už nebude platit jako doklad totožnosti. Výměna je zadarmo.
0: Zlínsko.
1: Zlín hledá zhotovitele rekonstrukce velkého kina, ze kterého má vzniknout moderní multifunkční kulturní centrum. Budova nabídne 2 variabilní sály, kavárnu i nové zázemí pro koncerty, divadlo, film, společenské akce i menší kulturní program. Hlavní sál pojme až 800 lidí, při některých akcích i víc. Město zároveň počítá s tím, že nový prostor doplní nabídku kulturních akcí ve Zlíně.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Společnost Homer Stav najdete v Kroměříži na Skopalíkově ulici. Zabýváme se komplexní stavební činností, včetně inteligentních instalací vycházejících z průmyslové automatizace. Umíme, co jiní neumí.
1: Open Air Festival, největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června se na kroměřížském výstavišti můžete těšit na rockové legendy, jako jsou Tip Top Queen,

0: Vstupenky pouze online na www.výstaviště-kroměříž.cz. Čím dříve koupíš, tím více ušetříš. A na akci poteče proudem krušovický bohem. Více na www.radiokroměříž.cz. Největší zábava na Moravě v sobotu 27. června na kroměřížském výstavišti.
1: Hraní jízda na Rádiu Kroměříž.

0: Přijďte si vybrat ze široké škály sazenic zeleniny, trvalek, balkónovek, bylinek a dalšího sortimentu do rodinného zahradnictví Mirwald v Bezměrově. Kvalita zaručena. Vše si pěstujeme sami. V Bezměrově sledujte ukazatele u hlavní cesty.
1: Jsme si blíž i na Facebooku. facebook.com/radiokroměříž

ten podivnej tvor. Co to píská, no to je síla. Stejně zvládnem tenhle ten mač.

0: To se nám to hvízdá. Hraní zda na Rádiu Kroměříž.
1: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.
2: V našich srdcích rána řezná, nikdo krom nás vůbec nezná. Důvod, proč stala se tou vadou na kráse. Stále jsme dál v koutcích naší, čisté mysli strach oblaší před všemi zloději všech našich idejí.

šrámů více známek, než má jménu básník Šrámek. Každý z nás nese si stopy svých obsesí, způsobených činy vrahů, našich dávných smutných vztahů a znění o šanci.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Pojďme na InfoExpress na Rádiu Kroměříž. Podíváme se na plánované opravy kroměřížské mateřské školy Štítného. Zlínský kraj připomínkuje návrh takzvaných akceleračních oblastí a ve Zlínském kraji zůstaneme. Podíváme se, jak dopadly přijímací zkoušky. Tady jsou podrobnosti.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměřížské mateřské škole začnou opravy rozvodů vody a kotelny. Škola dostane nové zařízení na ohřev vody, nové dopouštění otopné soustavy a také měření a regulaci se vzdáleným přístupem, které pomůže snížit spotřebu energie. Staré rozvody pod podlahou nahradí nové vedení pod stropem. První etapa má skončit 18. srpna. Kompletní výměna rozvodu vody pak bude pokračovat v roce 2027.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj připomínkuje návrh tzv. Akceleračních oblastí pro větrné a solární elektrárny. Změny chce hlavně u lokalit Bíškovice, Kunovice, Kelč a Lukoveček, kde podle kraje návrh dodatečně neřeší dopravní a technické koridory. U Lukovečku kraj upozorňuje také na možné dopady na krajinu, životní prostředí a kvalitní zemědělskou půdu.
0: Zlínsko.
1: Ve Zlínském kraji byl při přijímacích zkouškách největší zájem hlavně o odborné zaměřené maturitní obory. V prvním kole přijali střední školy 5971 uchazečů z 9. tříd, z toho 74% do maturitních oborů. Kraj patří mezi regiony s vysokou úspěšností přijetí. Na čtyřleté obory se dostalo 93,5% uchazečů. Přijímací řízení pokračuje druhým kolem. Výsledky budou v systému do 23. června.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj dá 600 tisíc korun na obnovu a údržbu turistického značení. Klub českých turistů díky tomu letos obnoví 925 kilometrů turistických tras, zkontroluje a doplní značení na dalších 1505 kilometrech cyklotras a postará se o 120 směrovníků nebo turistických map. Lepší značení pomůže turistům i cyklistům bezpečněji poznávat zajímavá místa v regionu.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Krásný pátek vám z Rádia Kroměříž přeje Nikol Hlaváčová. Dnes nám kalendář píše 29. května a letní počasí už se začíná hlásit o slovo. V každém případě dnes má svátek Maximilián a Maxim, což jsou jména latinského původu znamenající největší. Zajímavé na Maximiliánovi je, že bylo údajně uměle vytvořeno roku 1459, kdy jej Fridrich III. Habsburský použil pro svého syna Maximiliána I. Bylo vytvořeno spojením jmen dvou slavných Římanů, Fabia Maxima, kdy Maximus znamená největší, a Scipia Emiliana, kdy Emilius znamená prchlivý, horlivý nebo také následovník. Já všem Maximiliánům a Maximu přeji krásné jmeniny a vám, co nás právě...
1: Mont Blanc, Mont Everest a nyní i Mont Kovo. Pokud vaše podnikání roste pořád vzhůru a potřebujete nové větší prostory, pak to rychle a profesionálně vyřeší Mont Kovo. Montované haly na klíč. Za 30 let jsme postavili více než 1000 hal po celém Česku i Slovensku. Pro všechny druhy podnikání. A postavíme i tu vaši. Kvalita, individuální přístup a komplexní služby. Pomůžeme vám dostat se na vrchol. Mont Kovo. Jedničky v montovaných halách. www.montkovo.cz.
2: Open Air Festival. Největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června se na kroměřížském výstavišti můžete těšit na rockové legendy, jako jsou Tip Top Q, Premiér, Metalinda nebo Hoveda SK. Vstupenky pouze online na www.výstavištěkroměříž.cz. Čím dříve koupíš, tím více ušetříš. Akci podporuje Zlínský kraj, Montkovo, výrobce hal, Homer Stav, stavební firma, M-Service, prodejce aut Citroen a Dongfeng. A na akci poteče proudem Krušovický Bohém. Největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června na kroměřížském výstavišti. Více na www.radiokroměříž.cz.

0: Odměňte své blízké jedinečným požitkem. Wellness Hotel Sladovna v Černé Hoře nabízí hostům komfortní ubytování, gastronomické speciality, luxusní wellness s neopakovatelnou atmosférou, ale je to i místo pro pořádání školení a konferencí. Hotel Sladovna je jen 25 km od Brna a pyšní se i pivními lázněmi. Více informací najdete na www.hotelsladovna.cz.
1: Rádio Kroměříž vás zve na historické dny na hradě Kurovice. Akce se koná o víkendu 6. a 7. června a začíná v sobotu v 10 hodin slavnostním průvodem. Těšit se můžete na šermířské soutěže, na příjezd Albrechta z Valdštejna i na večerní koncert kapely Quanti Minoris. Podrobnosti na www.kurovice.info. Potkáme se 1. červnový víkend na hradě v Kurovicích. Zve Rádio Kroměříž, mediální partner.

Výjimečný koncert v srdci přírody. Areál Kamínka v Roštíně u Kroměříže. Koncert Lucie Bílé s kapelou Petra Maláska. Pátek 12. června od 19 hodin. Otevření areálu již ve 4 odpoledne. Vstupenky v síti SMS Ticket nebo na webu kamínka.cz. Přijďte si poslechnout Lucí Bílou na Kamínku.

zvednu se, až jednou budu ve dvou, na místo v jednom kuse. Až jednou řeknu běž, vášni té neposluše, neřekneš více než tak dobře moje duše.

suchý. Až už se nedokážu zmotat a můj mobil bude hluchý. Až dojdou mi i slova, která mi ještě zbyla, řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá. Řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá. Řeknu ti aspoň znova, tak dobře.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z InfoExpressu Rádia Kroměříž vás zdraví Nikol Hlaváčová. Město Otrokovice chce snižovat nehodovost. Má novou strategii BEZIP do roku 2030. A Kunovicemi projela po 2 letech jízda králů.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Zvyšování bezpečnosti silničního provozu, to je cesta, ve které pokračuje město Otrokovice. Zastupitelé na svém posledním zasedání schválili novou strategii BEZIP města Otrokovice na období 2026 až 2030, která navazuje na dosavadní aktivity města, národní i krajskou strategii v oblasti dopravní bezpečnosti a stanovuje další konkrétní kroky pro nadcházející roky. Cílem nové strategie je dlouhodobě snižovat počet dopravních nehod i jejich následků. Mezi priority patří ochrana na chodců a cyklistů, bezpečnější místní komunikace, sklidňování dopravy v obytných lokalitách nebo prevence rizikového chování řidičů. Dokument se věnuje také rozvoji cyklistické dopravy, bezpečnosti v okolí škol či podpoře veřejné dopravy. Otrokovice byly vůbec prvním městem v České republice, které si v roce 2018 zpracovalo vlastní místní strategii BEZIP. Na ní nyní nově připravovaný dokument plynule navazuje a rozpracovává opatření pro další období.
0: Uherskohradišťko.
1: Od Panského dvora v Kunovicích vyjela družina více než 20 jezdců na koních ozdobených různobarevnými věnci, zabouchala na dřevěná vrata jednoho z domů a dožadovala se nového krále. Tak minulou neděli vrcholil program jízdy králů v Kunovicích. Jízda králů s bohatým doprovodným programem se v Kunovicích koná jednou za 2 roky. Vrcholí nedělní objížďkou krále s družinou ulicemi města. Dle tradice je při ní král oděn do dívčího kroje a v ústech má růži. Ve Zlínském kraji se jízda králů, která je od roku 2011 zapsaná na seznam světového nehmotného kulturního dědictví UNESCO, koná na 3 místech. V Hluku se jezdí jednou za 3 roky, naposledy to bylo loni. Každoročně se koná pouze ve Vlčnově, letos týden po kunovické jízdě.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: sen? Ne, realita. Nové SUV Citroën C5 Aircross. Až s 8letou zárukou.
1: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroën, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
2: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
3: Open Air Festival. Největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června se na kroměřížském výstavišti můžete těšit na rockové legendy, jako jsou Tip Top Kvé,

0: Metalinda. Nebo hovedá.sk. Slováci, my jsme radi, že máme také krásné baví. Vstupenky pouze online na www.výstaviště-kroměříž.cz. Čím dříve koupíš, tím více ušetříš. A na akci poteče proudem krušovický bohem. Více na www.radiokroměříž.cz. Největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června na kroměřížském výstavišti.
1: Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž. Jsme si blíž.

0: Přijďte si vybrat ze široké škály sazenic zeleniny, trvalek, balkónovek, bylinek a dalšího sortimentu do rodinného zahradnictví Mirwald v Bezměrově. Kvalita zaručena. Vše si pěstujeme sami. V Bezměrově sledujte ukazatele u hlavní cesty.
1: Rádio Kroměříž 103,3, 107 a 88,2 FM.

0: Svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: K poslechu vás vítá Rádio Kroměříž. Následuje další díl seriálu zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti. Dnes vás seznámíme s několika cestovními zajímavostmi. Nejstarší hotel na světě najdeme v Japonsku. Je to Nishiyama Onsen Keyukan. Tento hotel je nepřetržitě provozován od roku 705 našeho letopočtu, kdy byl otevřen. Největší palác na světě se jmenuje Istana Nurul Iman Palác a nalezá se v Bruneji. Tento palác má 700 000 metrů čtverečních. Papua Nová Guinea má asi 8 milionů obyvatel. V této zemi se dodnes mluví více než 850 jazyky. Je to tedy země, která má nejrozmanitější jazykovou výbavu. Jediné město, které leží na dvou kontinentech, je turecký Istanbul. Ten leží v Evropě a také Asii. La Paz je hlavní město Kolumbie, které se nachází v nadmořské výšce 3650 metrů. Jedná se o nejvýše položené hlavní město na světě.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.
4: Richarde, co děláš?
5: Spravuju ti to světlo.
4: Cože? Ty si nepamatuješ, jak to dopadlo minule? Říkala jsem ti, ať zavoláš někoho, kdo to fakt umí.
5: Ale prosím tě, koho bysme volali?
4: No, vidíš, co jsem ti říkala?
6: Jiskřívám to doma. Helm. Elektromontáže. Kroměříž. Hlavně v klidu.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Filmový svět na rádiu Kroměříž.
1: Před pár dny uběhlo přesně 25 let od chvíle, kdy ze svého milovaného domova v Bažině poprvé vykoukl jeden z nejošklivějších, ale také nejmilovanějších hrdinů vůbec. První Shrek nejenže odstartoval populární franšízu, kterou si diváci zamilovali díky pohádkovým parodiím, ale navíc se stal po příběhu hraček druhou zásadní počítačově animovanou revolucí. Na počátku tisíciletí byla totiž hierarchie v animované tvorbě poněkud jasně daná. Do módy se dostávala moderní 3D animace, kterou v roce 1995 revolučním způsobem odstartoval Pixar. Jenže zatímco studio s lampičkou udávalo animované trendy, slavilo hit za hitem a u diváků se měnilo v nejrespektovanější továrnu na animáky, konkurence silně zaspala. Disney stále spoléhal na osvědčenou 2D klasiku a ani zbytek pelotonu si dlouho nevěděl rady. Na konci 90. let však začal do hry promlouvat nový hráč DreamWorks Animation, jenž o pár let později přepsal historii. A to nejen svými nepochybnými kvalitami a osvěžujícím pohádkovým pojetím. Shrek se stal historicky prvním Oscarovým vítězem v kategorii nejlepší animovaný film. Světu i ostatním studiím navíc velmi razantně ukázal, že úspěšné a inspirativní moderní animované fláky rozhodně nemusí vznikat pouze u Pixaru, ale může za nimi stát i šeredný zelený hrdina, co se chce jen v klidu vyspat v bažině.
0: Filmy, seriály, herci, zajímavosti. To je filmový svět Rádia Kroměříž.
2: Společnost Homer Stav najdete v Kroměříži na Skopalíkově ulici. Zabýváme se komplexní stavební činností, včetně inteligentních instalací vycházejících z průmyslové automatizace. Umíme, co jiní neumí.
3: Open Air Festival, největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června se na kroměřížském výstavišti můžete těšit na rockové legendy, jako jsou Tip Top Q, Premiér, Metalinda nebo Hoveda SK. Vstupenky pouze online na www.výstavištěkroměříž.cz. Čím dříve koupíš, tím více ušetříš. Akci podporuje Zlínský kraj, Montkovo výrobce hal, Homer Stav, stavební firma, M-Service, prodejce aut Citroen a Dongfeng. A na akci poteče proudem Krušovický Bohém. Největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června na kroměřížském výstavišti. Více na www.radiokroměříž.cz.
0: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

Mont Blanc, Mont Everest a nyní i Mont Kovo. Pokud vaše podnikání roste pořád vzhůru a potřebujete nové větší prostory, pak to rychle a profesionálně vyřeší Mont Kovo. Montované haly na klíč. Za 30 let jsme postavili více než 1000 hal po celém Česku i Slovensku. Pro všechny druhy podnikání. A postavíme i tu vaši. Kvalita, individuální přístup a komplexní služby. Pomůžeme vám dostat se na vrchol. Mont Kovo. Jedničky v montovaných halách. www.montkovo.cz

0: Odměňte své blízké jedinečným požitkem. Wellness hotel Sladovna v Černé Hoře nabízí hostům komfortní ubytování, gastronomické speciality, luxusní wellness s neopakovatelnou atmosférou, ale je to i místo pro pořádání školení a konferencí. Hotel Sladovna je jen 25 km od Brna a pyšní se i pivními lázněmi. Více informací najdete na www.hotelsladovna.cz.
1: Rádio Kroměříž vás zve na historické dny na hradě Kurovice. Akce se koná o víkendu 6. a 7. června a začíná v sobotu v 10 hodin slavnostním průvodem. Těšit se můžete na šermířské soutěže, na příjezd Albrechta z Valdštejna i na večerní koncert kapely Quanti Minoris. Podrobnosti na www.kurovice.info. Potkáme se 1. červnový víkend na hradě v Kurovicích. Zve Rádio Kroměříž, mediální partner.

0: Rádiu Kroměříž.
1: Pojďme na svět techniky na Rádiu Kroměříž. Objevuje se novinka z Dánska. Klasické kostky stavebnice dostávají elektroniku. Do jedné kostky Lega se vešel malý počítač, reproduktor, světla i senzory, které reagují na pohyb, barvy a okolní objekty. Kostky spolu komunikují bezdrátově a dokážou spustit zvuky nebo světelné efekty podle toho, co se kolem nich děje. První chytré stavebnice s touto technologií se mají objevit na trhu letos na jaře.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s Rádiem Kroměříž.
2: Sen? Ne, realita. Nové SUV Citroen C5 Aircross. Až s 8letou zárukou.
3: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
4: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
5: Open Air Festival. Největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června se na kroměřížském výstavišti můžete těšit na rockové legendy, jako jsou Tip Top Queen,

0: nebo hovedá.sk. Slováci, my jsme radi, že máme také krásné baví. Vstupenky pouze online na www.výstaviště-kroměříž.cz. Čím dříve koupíš, tím více ušetříš. A na akci poteče proudem krušovický bohem. Více na www.radiokroměříž.cz. Největší zábava na Moravě v sobotu 27. června na Kroměřížském výstavišti.
1: I na Zlínsku jsme si blíž.
2: Radio Kroměříž.

Přijďte si vybrat ze široké škály sazenic zeleniny, trvalek, balkónovek, bylinek a dalšího sortimentu do rodinného zahradnictví Mirwald v Bezměrově. Kvalita zaručena. Vše si pěstujeme sami. V Bezměrově sledujte ukazatele u hlavní cesty.

0: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.
1: Ahoj, tady Eva z Uherského Hradiště. Zdravím všechny posluchače Rádia Kroměříž a tohle je můj single Pop.

0: Open Air Festival, největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června se na kroměřížském výstavišti můžete těšit na rockové legendy, jako jsou Tip Top Q, Premiér, Metalinda nebo Hoveda SK. Vstupenky pouze online na www.výstavištěkroměříž.cz. Čím dříve koupíš, tím více ušetříš. Akci podporuje Zlínský kraj, Montkovo výrobce hal, Homer Stav, stavební firma, M-Service, prodejce aut Citroen a Dongfeng. A na akci poteče proudem Krušovický bohém. Největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června na kroměřížském výstavišti. Více na www.radiokroměříž.cz.
1: I na Zlínsku jsme si blíž.
2: Radio

Rádio Kroměříž 103,3, 107 a 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Výjimečný koncert v srdci přírody. Areál Kamínka v Roštíně u Kroměříže. Koncert Lucie Bílé s kapelou Petra Maláska. Pátek 12. června od 19 hodin. Otevření areálu již ve 4 odpoledne. Vstupenky v síti SMS Ticket nebo na webu kamínka.cz. Přijďte si poslechnout Lucí Bílou na Kamínku.
1: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.

0: Společnost Homer Stav najdete v Kroměříži na Skopalíkově ulici. Zabýváme se komplexní stavební činností, včetně inteligentních instalací vycházejících z průmyslové automatizace. Umíme, co jiní neumí.
1: Richarde, co děláš?
2: Spravuju ti to světlo.
1: Cože? Ty si nepamatuješ, jak to dopadlo minule? Říkala jsem ti, ať zavoláš někoho, kdo to fakt umí.
2: Ale prosím tě, koho bysme volali?
1: No, vidíš, co jsem ti říkala?
3: Jiskří vám to doma? Helm. Elektromontáže. Kroměříž. Hlavně v klidu.

0: svět zajímavostí na Rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: K poslechu vás vítá Rádio Kroměříž. Následuje další díl seriálu zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti. Dnes vás seznámíme s několika cestovními zajímavostmi. Nejstarší hotel na světě najdeme v Japonsku. Je to Nishiyama Onsen Keyukan. Tento hotel je nepřetržitě provozován od roku 705 našeho letopočtu, kdy byl otevřen. Největší palác na světě se jmenuje Istana Nurul Iman Palác a nalezá se v Bruneji. Tento palác má 700 000 metrů čtverečních. Papua Nová Guinea má asi 8 milionů obyvatel. V této zemi se dodnes mluví více než 850 jazyky. Je to tedy země, která má nejrozmanitější jazykovou výbavu. Jediné město, které leží na dvou kontinentech, je turecký Istanbul. Ten leží v Evropě a také Asii. La Paz je hlavní město Kolumbie, které se nachází v nadmořské výšce 3650 metrů. Jedná se o nejvýše položené hlavní město na světě.
0: Svět zajímavostí. Denně na Rádiu Kroměříž.
4: Mont Blanc, Mont Everest a nyní i Mont Kovo. Pokud vaše podnikání roste pořád vzhůru a potřebujete nové větší prostory, pak to rychle a profesionálně vyřeší Mont Kovo. Montované haly na klíč. Za 30 let jsme postavili více než 1000 hal po celém Česku i Slovensku. Pro všechny druhy podnikání. A postavíme i tu vaši. Kvalita, individuální přístup a komplexní služby. Pomůžeme vám dostat se na vrchol. Mont Kovo. Jedničky v montovaných halách. www.montkovo.cz
5: Sen? Ne, realita. Nové SUV Citroën C5 Aircross. Až s 8letou zárukou.
6: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroën, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
7: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
8: Open Air Festival. Největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června se na kroměřížském výstavišti můžete těšit na rockové legendy, jako jsou Tip Top Kvé.

nebo hovedá.sk. Slováci, my jsme rádi, že máme také krásné baví. Vstupenky pouze online na www.výstaviště-kroměříž.cz. Čím dříve koupíš, tím více ušetříš. A na akci poteče proudem krušovický bohem. Více na www.radiokroměříž.cz. Největší zábava na Moravě v sobotu 27. června na Kroměřížském výstavišti.

0: Přijďte si vybrat ze široké škály sazenic zeleniny, trvalek, balkónovek, bylinek a dalšího sortimentu do rodinného zahradnictví Mirwald v Bezměrově. Kvalita zaručena. Vše si pěstujeme sami. V Bezměrově sledujte ukazatele u hlavní cesty.
1: Rádio Kroměříž vás zve na historické dny na hradě Kurovice. Akce se koná o víkendu 6. a 7. června a začíná v sobotu v 10 hodin slavnostním průvodem. Těšit se můžete na šermířské soutěže, na příjezd Albrechta z Valdštejna i na večerní koncert kapely Quanti Minoris. Podrobnosti na www.kurovice.info. Potkáme se 1. červnový víkend na hradě v Kurovicích. Zve Rádio Kroměříž mediální partner.
2: Rádio Kroměříž 103,3, 107 a 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž byla opět oceněna za třídění odpadu ve Zlínském kraji mezi městy druhá. V Uherském Brodě vznikne moderní centrum robotiky a festivalový půlmaraton ve Zlíně přilákal rekordní počet běžců.
0: Info Express Rádia

0: A Kroměříž.
1: Kroměříž obhájila druhé místo v soutěži o keramickou popelnici mezi městy Zlínského kraje nad 15 000 obyvatel. Soutěž oceňuje města za podporu třídění odpadu a Kroměříž získala také finanční odměnu 20 000 korun od Zlínského kraje. Radnice v posledních letech rozšířila například kontejnery na kovový a bioodpad nebo sběr použitých olejů a textilu. Podle posledních rozborů se navíc výrazně zlepšilo třídění odpadu přímo mezi obyvateli města.
0: Uherskohradišťko.
1: V Uherském Brodě vznikne nové centrum průmyslové robotiky a umělé inteligence za více než 40 milionů korun. Moderní tzv. Living Lab nabídne studentům práci s technologiemi, které dnes využívají firmy v praxi, například s robotikou, automatizací, virtuální realitou nebo umělou inteligencí. Projekt připravuje tamní průmyslová škola společně se Zlínským krajem a centrum má sloužit nejen studentům, ale také firmám nebo veřejnosti.
0: Zlínsko.
1: Ve Zlínském kraji byl letos při přijímacích zkouškách největší zájem o odborně zaměřené maturitní obory. V prvním kole se na střední školy dostalo téměř 6 000 uchazečů, přičemž více než 3 000 studentů zamířili právě na odborné školy. Velký zájem byl také o gymnázia, která v některých případech zaplnila téměř všechna nabízená místa. Podle kraje se letos na čtyřleté obory dostalo přes 93% uchazečů, což patří k nejlepším výsledkům v republice.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: Centrum Zlína v neděli ovládl festivalový půlmaraton Monet plus Zlín, který letos přilákal rekordních více než 2000 běžců z 12 zemí. Hlavní závod ovládl Filip Vabroušek, mezi ženami zvítězila Adéla Hajtlová. Kapacita všech tratí byla letos poprvé v historii vyprodána více než měsíc před startem. Součástí akce byl také charitativní program, díky kterému organizátoři podpoří handicapované mladé sportovce ze Zlínska.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Tradice stavění májí se u nás drží už po celá staletí a kde se neudržela, tam ji v posledních letech zase obnovují. V návaznosti na to přichází o měsíc později její kácení, které je stejně tak významnou společenskou událostí. A tato událost nás čeká na mnoha místech v našem regionu již tento víkend. Stavění májek je spojeno s jarní symbolikou, oslava plodnosti, růstu a oběti na usmířenou po dlouhé zimě. U vysokého smrku nebo jedle se odkorní kmen, navrší o borovicovou nebo smrkovou špici s pestrými stuhami a praporky a pod ní se navleče četinový věnec. Po celý měsíc se májka tyčí na návsi a pak se sejdou vesničané, aby společně sledovali kácení májky. Pokud samozřejmě není ukradena okolními obcemi, jak to dříve bývávalo první či poslední noc zvykem, jako taková.
2: Odměňte své blízké jedinečným požitkem. Wellness Hotel Sladovna v Černé Hoře nabízí hostům komfortní ubytování, gastronomické speciality, luxusní wellness s neopakovatelnou atmosférou, ale je to i místo pro pořádání školení a konferencí. Hotel Sladovna je jen 25 km od Brna a pyšní se i pivními lázněmi. Více informací najdete na www.hotelsladovna.cz.
3: Open Air Festival, největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června se na kroměřížském výstavišti můžete těšit na rockové legendy, jako jsou Tip Top Q, Premiér, Metalinda nebo Hoveda SK. Vstupenky pouze online na www.výstaviště-kroměříž.cz. Čím dříve koupíš, tím více ušetříš. Akci podporuje Zlínský kraj, Montkovo, výrobce hal, Homer Stav, stavební firma, M-Service, prodejce aut Citroen a Dongfeng. A na akci poteče proudem Krušovický bohém. Největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června na kroměřížském výstavišti. Více na www.radiokroměříž.cz.
4: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: zpráv z našeho regionu na Rádiu Kroměříž.
1: Město Kroměříž připravuje rekonstrukci věže na historické budově radnice na Velkém náměstí, která je zapsána na seznamu kulturních památek. Oprava zahrnuje stavební i restaurátorské práce zaměřené na obnovu fasády i vnitřních prostor. Součástí rekonstrukce bude oprava omítek věže, ochozu a obnova kamenných i truhlářských prvků. Restaurátorské práce se zaměří na kamennou balustrádu a kovové prvky vrcholové části věže. Až poté, co bude demontována a na zem spuštěna zhruba 5 metrů vysoká nejvyšší část věže, bude moci být posouzeno, zda dojde k opravě nebo nahrazení kopiemi kované špice, korouhve, hvězdice, makovice a dřevěného kopí. Zahájení stavebních prací je plánováno na červen letošního roku a dokončení se s ohledem na rozsah a náročnost restaurátorských zásahů předpokládá v červnu 2027.
2: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.

0: Rádio Kroměříž, kalendárium.
1: Dnes je 29. května, kdy v tento den roku 1453 byla Turky dobyta Konstantinopol a tím zanikla Byzantská říše. Někdy je toto datum považováno za konec středověku. Roku 1855 bylo na Špilberku zrušeno vězení. V roce 1886 v deníku Atlanta Journal byla zveřejněna první reklama na Coca-Colu. V tento den roku 1913 v Paříži proběhla premiéra baletu Igora Stravinského Svěcení jara. V roce 1953 byl poprvé vrchol Mount Everestu dosažen lidmi. Roku 1975 byl ze zdravotních důvodů Ludvík Svoboda zbaven funkce prezidenta Československé socialistické republiky. Jeho nástupcem až do roku 1989 byl zvolen Gustav Husák. A v tento den roku 1988 americký prezident Ronald Reagan zahájil
2: Ahoj, tady Jarda Bobovský, zdraví vás kapela Premiér. Posloucháte náš nový single.

0: filmový svět na rádiu Kroměříž.
1: Před pár dny uběhlo přesně 25 let od chvíle, kdy ze svého milovaného domova v Bažině poprvé vykoukl jeden z nejošklivějších, ale také nejmilovanějších hrdinů vůbec. První Shrek nejenže odstartoval populární franšízu, kterou si diváci zamilovali díky pohádkovým parodiím, ale navíc se stal po příběhu hraček druhou zásadní počítačově animovanou revolucí. Na počátku tisíciletí byla totiž hierarchie v animované tvorbě poněkud jasně daná. Do módy se dostávala moderní 3D animace, kterou v roce 1995 revolučním způsobem odstartoval Pixar. Jenže zatímco studio s lampičkou udávalo animované trendy, slavilo hit za hitem a u diváků se měnilo v nejrespektovanější továrnu na animáky, konkurence silně zaspala. Disney stále spoléhal na osvědčenou 2D klasiku a ani zbytek pelotonu si dlouho nevěděl rady. Na konci 90. let však začal do hry promlouvat nový hráč DreamWorks Animation, jenž o pár let později přepsal historii. A to nejen svými nepochybnými kvalitami a osvěžujícím pohádkovým pojetím. Shrek se stal historicky prvním Oscarovým vítězem v kategorii nejlepší animovaný film. Světu i ostatním studiím navíc velmi razantně ukázal, že úspěšné a inspirativní moderní animované fláky rozhodně nemusí vznikat pouze u Pixaru, ale může za nimi stát i šeredný zelený hrdina, co se chce jen v klidu vyspat v bažině.
0: Filmy, seriály, herci, zajímavosti. To je film.

0: Realita. Nové SUV Citroën C5 Aircross. Až s 8letou zárukou.
1: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroën, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
2: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
3: Open Air Festival. Největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června se na kroměřížském výstavišti můžete těšit na rockové legendy, jako jsou Tip Top Q,

nebo hoveda.sk. Slováci, my jsme radi, že máme také krásné baví. Vstupenky pouze online na www.výstaviště-kroměříž.cz. Čím dříve koupíš, tím více ušetříš. A na akci poteče proudem krušovický bohem. Více na www.radiokroměříž.cz. Největší zábava na Moravě v sobotu 27. června na Kroměřížském výstavišti.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Nejvíce zpráv z našeho regionu na Rádiu Kroměříž.
1: Druhou největší karpotovou elektrárnou se může chlubit zlínská zoologická zahrada, která dokončila fotovoltaickou elektrárnu na parkovišti u sezónního vstupu. Je největší na Moravě. Panely jsou na takzvaných karpotech, konstrukci parkoviště, která ho také zastřešuje. Umístěno je tam zhruba 1200 panelů. Jejich výkon odpovídá zásobování asi 70 rodinných domů. Fotovoltaika by měla pokrýt 30% spotřeby energie zahrady. První jednotka vznikla na parkovišti P5 u sezónního vstupu do zoo, kde je 1200 fotovoltaických panelů. Dalších 100 je na střeše hnojiště v části Karibuni. Na parkovišti P5 je přes 400 parkovacích míst. Lidé tam mohou, stejně jako na parkovišti P1 u hlavního vstupu, parkovat zdarma. Zahrada do budoucna plánuje další rozšíření parkovišť.
2: Výjimečný koncert v srdci přírody. Areál Kamínka v Roštíně u Kroměříže. Koncert Lucie Bílé s kapelou Petra Maláska. Pátek 12. června od 19 hodin. Otevření areálu již ve 4 odpoledne. Vstupenky v síti SMS Ticket nebo na webu kamínka.cz. Přijďte si poslechnout Lucí Bílou na Kamínku.
3: Rádio Kroměříž vás zve na historické dny na hradě Kurovice. Akce se koná o víkendu 6. a 7. června a začíná v sobotu v 10 hodin slavnostním průvodem. Těšit se můžete na šermířské soutěže, na příjezd Albrechta z Valdštejna i na večerní koncert kapely Quanti Minoris. Podrobnosti na www.kurovice.info. Potkáme se 1. červnový víkend na hradě v Kurovicích. Zve Rádio Kroměříž mediální partner.
0: Rádio Kroměříž 103,3, 107 a 88,2 FM.

Rádio Kroměříž, 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Společnost Homer Stav najdete v Kroměříži na Skopalíkově ulici. Zabýváme se komplexní stavební činností, včetně inteligentních instalací vycházejících z průmyslové automatizace. Umíme, co jiní neumí.
1: Richarde, co děláš?
2: Spravuju ti to světlo.
1: Cože? Ty si nepamatuješ, jak to dopadlo minule? Říkala jsem ti, ať zavoláš někoho, kdo to fakt umí.
2: Ale prosím tě, koho bysme volali?
1: No, vidíš, co jsem ti říkala.
3: Jiskří vám to doma? Helm. Elektromontáže, Kroměříž. Hlavně v klidu.
4: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Manky Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž byla opět oceněna za třídění odpadu ve Zlínském kraji mezi městy druhá. V Uherském Brodě vznikne moderní centrum robotiky a festivalový půlmaraton ve Zlíně přilákal rekordní počet běžců.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměříž obhájila druhé místo v soutěži o keramickou popelnici mezi městy Zlínského kraje nad 15 000 obyvatel. Soutěž oceňuje města za podporu třídění odpadu a Kroměříž získala také finanční odměnu 20 000 korun od Zlínského kraje. Radnice v posledních letech rozšířila například kontejnery na kovový a bioodpad nebo sběr použitých olejů a textilu. Podle posledních rozborů se navíc výrazně zlepšilo třídění odpadu přímo mezi obyvateli města.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: V Uherském Brodě vznikne nové centrum průmyslové robotiky a umělé inteligence za více než 40 milionů korun. Moderní tzv. Living Lab nabídne studentům práci s technologiemi, které dnes využívají firmy v praxi, například s robotikou, automatizací, virtuální realitou nebo umělou inteligencí. Projekt připravuje tamní průmyslová škola společně se Zlínským krajem a centrum má sloužit nejen studentům, ale také firmám nebo veřejnosti.
0: Zlínsko.
1: Ve Zlínském kraji byl letos při přijímacích zkouškách největší zájem o odborně zaměřené maturitní obory. V prvním kole se na

0: Střední školy dostalo téměř 6 tisíc uchazečů, přičemž více než 3 tisíce studentů zaměřili právě na odborné školy. Velký zájem byl také o gymnázia, která v některých případech zaplnila téměř všechna nabízená místa. Podle kraje se letos na čtyřleté obory dostalo přes 93% uchazečů, což patří k nejlepším výsledkům v republice.
1: Rádio Kroměříž Sport.
0: Centrum Zlína v neděli ovládl festivalový půlmaraton Monet plus Zlín, který letos přilákal rekordních více než 2000 běžců z 12 zemí. Hlavní závod ovládl Filip Vabroušek, mezi ženami zvítězila Adéla Hajtlová. Kapacita všech tratí byla letos poprvé v historii vyprodána více než měsíc před startem. Součástí akce byl také charitativní program, díky kterému organizátoři podpoří handicapované mladé sportovce ze Zlínska.
1: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
1: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Kroměříž.
1: Pojďme na svět techniky na rádiu Kroměříž. Objevuje se novinka z Dánska. Klasické kostky stavebnice dostávají elektroniku. Do jedné kostky Lega se vešel malý počítač, reproduktor, světla i senzory, které reagují na pohyb, barvy a okolní objekty. Kostky spolu komunikují bezdrátově a dokážou spustit zvuky nebo světelné efekty podle toho, co se kolem nich děje. První chytré stavebnice s touto technologií se mají objevit na trhu letos na jaře.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s Rádiem Kroměříž.

0: Open Air Festival, největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června se na Kroměřížském výstavišti můžete těšit na rockové legendy, jako jsou Tip Top Q, Premiér, Metalinda nebo Hoveda SK. Vstupenky pouze online na www.výstaviště-kroměříž.cz. Čím dříve koupíš, tím více ušetříš. Akci podporuje Zlínský kraj, Montkovo, výrobce hal, Homer Stav, stavební firma, M-Service, prodejce aut Citroen a Dongfeng. A na akci poteče proudem Krušovický Bohém. Největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června na Kroměřížském výstavišti. Více na www.radiokroměříž.cz.
1: První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.

0: Mont Blanc, Mont Everest a nyní i Mont Kovo. Pokud vaše podnikání roste pořád vzhůru a potřebujete nové větší prostory, pak to rychle a profesionálně vyřeší Mont Kovo. Montované haly na klíč. Za 30 let jsme postavili více než 1000 hal po celém Česku i Slovensku. Pro všechny druhy podnikání. A postavíme i tu vaši. Kvalita, individuální přístup a komplexní služby. Pomůžeme vám dostat se na vrchol. Mont Kovo. Jedničky v montovaných halách. www.montkovo.cz.
1: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.

0: was just like a song when we were young.
1: Svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
2: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
3: A proč?
2: To nevím.
3: A proč?
1: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
4: K poslechu vás vítá Rádio Kroměříž. Následuje další díl seriálu zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti. Dnes vás seznámíme s několika cestovními zajímavostmi. Nejstarší hotel na světě najdeme v Japonsku. Je to Nishiyama Onsen Keyukan. Tento hotel je nepřetržitě provozován od roku 705 našeho letopočtu, kdy byl otevřen. Největší palác na světě se jmenuje Istana Nurul Iman Palác a nalezá se v Bruneji. Tento palác má 700 000 metrů čtverečních. Papua Nová Guinea má asi 8 milionů obyvatel. V této zemi se dodnes mluví více než 850 jazyky. Je to tedy země, která má nejrozmanitější jazykovou výbavu. Jediné město, které leží na dvou kontinentech, je turecký Istanbul. Ten leží v Evropě a také Asii. La Paz je hlavní město Kolumbie, které se nachází v nadmořské výšce 3650 metrů. Jedná se o nejvýše položené hlavní město na světě.
1: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.

0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Z prvňáčků v Kroměříži se stali opravdoví čtenáři. Zlínský kraj pomůže zachránit střechu kostela ve Stříbrnicích a Slovácko zůstává mezi elitou.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z více než 300 kroměřížských prváčků se v uplynulých dnech stali opravdoví čtenáři. V Manském sále arcibiskupského zámku je totiž slavnostně pasoval zámecký knihovník Cyril Měsíc. Děti nejprve složili čtenářský slib a následně byli symbolicky poklepáním mečem povýšeny do stavu čtenářského. Kromě dárků získali noví čtenáři také volný vstup na zámeckou věž. Slavnostní pasování se letos zúčastnilo celkem 340 dětí ze 7 kroměřížských základních škol.
0: Uherskohradišťko.
1: Zlínský kraj přispěje 1 000 000 korun na opravu střechy kostela svatého Prokopa ve Stříbrnicích na Uherskohradišťsku. Historická památka je ve špatném technickém stavu. Do střechy dlouhodobě zatéká a hrozí další poškození celé budovy. Peníze pomohou financovat nejrozsáhlejší etapu rekonstrukce. Celkové náklady na obnovu střechy přesáhly 2 000 000 korun a práce mají skončit do konce roku 2027.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj letos podpoří turistické značení částkou 600 tisíc korun. Klub českých turistů díky tomu obnoví téměř 1000 kilometrů pěších tras, zkontroluje další cyklostezky a postará se také o údržbu směrovníků nebo turistických map. Ve Zlínském kraji je aktuálně vyznačeno přibližně 2,5 tisíce kilometrů turistických tras a kraj jejich obnovu podporuje pravidelně už od roku 2007.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: Fotbalisté Slovácka si zajistili účast v nejvyšší soutěži i pro příští sezónu. V odvetě baráže porazili doma Artis Brno 3-0 a po celkovém skóre 7-1 jednoznačně potvrdili prvoligovou příslušnost. O výhře rozhodli hráči z Uherského Hradiště už během první půlhodiny utkání.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

Open Air Festival, největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června se na kroměřížském výstavišti můžete těšit na rockové legendy, jako jsou Tip Top Queen,

Vstupenky pouze online na www.výstaviště-kroměříž.cz. Čím dříve koupíš, tím více ušetříš. A na akci poteče proudem krušovický bohem. Více na www.radiokroměříž.cz. Největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června na kroměřížském výstavišti.

0: či schová sa pod vankúše v tom jedinom mieste v byte. Tam sa nám darí v našej intimite.
1: Posloucháte Rádio Zlínského kraje. Posloucháte Rádio Kroměříž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Tradice stavění májí se u nás drží už po celá staletí a kde se neudržela, tam ji v posledních letech zase obnovují. V návaznosti na to přichází o měsíc později její kácení, které je stejně tak významnou společenskou událostí. A tato událost nás čeká na mnoha místech v našem regionu již tento víkend. Stavění májek je spojeno s jarní symbolikou, oslava plodnosti, růstu a oběti na usmířenou po dlouhé zimě. U vysokého smrku nebo jedle se odkorní kmen, navrší o borovicovou nebo smrkovou špici s pestrými stuhami a praporky a pod ní se navleče četinový věnec. Po celý měsíc se májka tyčí na návsi a pak se sejdou vesničané, aby společně sledovali kácení májky. Pokud samozřejmě není ukradena okolními obcemi, jak to dříve bývávalo první či poslední noc zvykem, jako taková.
2: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
3: Uherské Hradiště, Staré Město, Konovice na 88,2 FM.

0: Výjimečný koncert v srdci přírody. Areál Kamínka v Roštíně u Kroměříže. Koncert Lucie Bílé s kapelou Petra Maláska. Pátek 12. června od 19 hodin. Otevření areálu již ve 4 odpoledne. Vstupenky v síti SMS Ticket nebo na webu kamínka.cz. Přijďte si poslechnout Lucí Bílou na Kamínku.
1: Rádio Kroměříž vás zve na historické dny na hradě Kurovice. Akce se koná o víkendu 6. a 7. června a začíná v sobotu v 10 hodin slavnostním průvodem. Těšit se můžete na šermířské soutěže, na příjezd Albrechta z Valdštejna i na večerní koncert kapely Quanti Minoris. Podrobnosti na www.kurovice.info. Potkáme se 1. červnový víkend na hradě v Kurovicích. Zve Rádio Kroměříž mediální partner.
2: Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž. Rádio Zlínského kraje.

0: Rockový žvanec s Lupem na Rádiu Kroměříž.
1: Čau přátelé, začíná další díl rokového žvance od mikrofonu na vlnách Rádia Kroměříž. Vás zdraví Lupo a mým dnešním hostem je z dob dávno minulých konkurent, ale samozřejmě i kamarád Roman Hambálek, šéf a zakladatel kapely Forum. Romane, čau čau.
2: Čau Lupo, moc rád tě vidím a zdravím taky všechny tvoje posluchače, věrné posluchače Rádia Kroměříž.
1: Romane, pojďme prozradit posluchačům, co jsi vybral jako první písničku, kterou tuhle hodinku s tebou rozjedeme.
2: No, abychom tomu dali takový nějaký styl, tak já bych začal na začátku. Forum vzniklo někdy v roce 85 a od začátku, možná ještě než vzniklo, než dostalo svůj název a než se postavilo před lidi, tak skládalo pořád nějaký vlastní písničky, vlastní texty a než se dostalo do studia, uběhl nějaký ten rok, tenkrát to

0: bylo složitější. A já bych chtěl vlastně ukázat písničku první, kterou hrajeme dodnes a kterou jsme navštívili studio Barbarella v Ostravě a natočili jsme tam několik věcí a věc, která vydržela dodnes díky posluchačům, se jmenuje Černá nebo Bílá.
1: A já už teď jenom popřeju příjemný poslech.

0: Je tady další vstup a než se začneme bavit o další písničce, kterou si vybral můj dnešní host Roman Hambalek z kapely Forum, tak bych chtěl, Romane, chtěl bych tě pochválit za ty vokály, protože tady to je opravdu, zase cítí tím novákovským vokálem, vlastně na Přerovsku všechny ty kapely dodnes dodržují ty nepsané pravidla těch vokálů. Mně se to strašně líbí a miluju to. Ale pojďme dál a pojďme si představit teda tu další písničku kapely Forum dnešního rokového žvance.
1: Tahle ta písnička vlastně vznikla na těch našich Big Beatsech, protože kolem dokola bylo spoustu párů, které vznikaly, které se rozcházely. A jak jsme se tak na ně dívali, tak když si mě napadla jeden takový refrén, protože já obyčejně všechny věci, které dávám dohromady, tak já jsem refrénový a to prostě jak jde refrén, pak už to jde všechno samo. A napadl mě takový krásný refrén, holka si v tom za stom lítáš. Písničkou hraje taky spoustu jiných kapel a je to hit, který to prostě žije s náma po celou dobu, po celých 40 let, vlastně už dneska 41 let. No a tu bych je strašně rád, kdybys dneska pustil.
0: Já ji strašně rád a bude mi taky ctí dneska pustit posluchačům rokového žvance. Kapela Forum, holka jsi v tom, příjemný poslech.

0: Rádio Kroměříž, 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uhersko-Hradišťko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.
1: Jsme si blíž.
2: Dozněla skladba Holka jsi v tom mého dnešního hosta Romana Hambálka a kapely Fórum. Teď se tě ale, Romane, zeptám, nějaký ten životní muzikantský příběh, kdybys mohl, protože ty příběhy tady posluchači mají rádi. Máš něco ve svém rukávu?
3: Máme plno příběhů, ale já si vždy vzpomenu na to, když jsme hráli v jedné krásné výšce kousek od Předova, úplně v začátcích. Bylo plno, byla vynikající atmosféra, možná někde kolem půlnoci to letělo a najednou za mnou místo nástrojů kytarových, basových, něco zadrnčelo, ale tak strašně, že jsem myslel, že padá strop. A on to náš bubeník propadl praktikávlem, propadl do světel, propadl do mlhy a zůstal tam viset. Přerušila se akce, vytáhl se bubeník, trochu se očistil, spravili se bicí a hrálo se dál.
2: Já si myslím, že tohle se stalo minimálně všem kapelám, aspoň jednou za tu celou éru. A ty, Romane, s kapelou Fórum máš hodně, hodně dlouhou, takže pojďme teď vybrat, zavzpomínat a vybrat další písničku, kterou si teď pustíme.
3: Fórum udělalo spoustu pomalých písniček, nebo napsal jsem spoustu pomalých věcí a jedna z nich je taková, kterou znat Fórumu patří a znají úplně všichni. Když řeknu růže, tak to je synonymum v podstatě Fórumu. A ta věc, nejenom, že se hraje od začátku, dříve byla kytarová, dali jsme novou aranž, aby měla klávesy, pěkný vokály, všechno, ale ona se prostě hraje opravdu od první akce a dodnes ji všichni žádají a vyžadují, aby byla. Prostě, aby na konci zazněla růže. Já když ji dám uprostřed, tak ji stejně musíme hrát na konci znovu. Na koncertě, na zále, všude, kde se lidi baví. No a měla taky to štěstí, když jsme ji kdysi pustili do rádií, někdy v roce 98, jsme jezdili s CDčkem, většina těch moderátorů si ji vybrala a vyhrávala jednu hitparádu za druhou.
2: To mohu potvrdit, protože si to pamatuju, tu dobu, kdy tahle písnička vyhrávala hitparády, ale já jsem chtěl říct, že jdeme v dnešním rokovém žvance, jak šel čas, Fórum jak natáčel ze začátku, teď se posouváme trošku dál a mohl bys prozradit vlastně, kde se natáčela tahle ta písnička, tahle ta pecka kapely Fórum.
3: Tahle písnička se natáčela ve studiu, ne, takhle, jak to vzniklo? Hráli jsme se spoustou kapel a jednou jsme hráli s Milošem Dodo Doležalem. Seděli jsme v zákulisí, povídali si a on potom sledoval náš koncert nebo naše vystoupení a říkal, vyhrajete spoustu vlastních věcí, přijďte něco natočit. Bylo to někdy v říjnu, pamatuju si to jako dnes. A tak jsme se domluvili, no a myslím, že 7. ledna jsme sedli do auta, zajeli jsme k Milošovi, přivezli jsme dvě písničky, nakonec jsme jich tam natočili 5 a za 2 roky nebo za rok jsme tam byli zpátky s další 10. No a právě tam byla, první z nich byla Růže a pak budou následovat i ostatní, který bych rád, aby si poslechl a posluchači si poslechli.

0: 88,2 FM Uherskohradišťko.
1: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.
2: Jsme si blíž.
3: A tohle to je to pravé ořechové, protože jak tady o tom vždycky v rokovém žvanci mluvím, když mi stojí chlupy na rukou a jinde, tak ta písnička stojí za to a tahle stála za to opět ta husina. Mně se tahle písnička vždycky líbila i v těch hitparádách, když jsem to sledoval, ale pojďme už si říct, protože teď písnička, kterou si pustíme, bude trošku úplně jiného tempa. K tomu existuje taky videoklip, ten jsem viděl. Jak jsme se bavili, k tomu je krásný příběh, který bychom teď posluchačům Rádia Kroměříž rokového žvance mohli říci, protože to je bude zajímat tak, jako to zajímalo mě.
4: Bude to trošku kvapík a měli jsme chuť udělat taky nějaký videoklip. Musím říct, že nám s tím Miloš Doležal velmi pomohl, protože zvedl telefon a zavolal člověku, který se jmenoval Beránek, myslím, a že točí klipy Kabátu, čo jsem se lekl, Lucí, to už jsme byli úplně vedle, a najednou byl v Přerově, seděli jsme v pivovaru na pivku a povídáme si o tom a říkáme mu, že bychom chtěli natočit klip na Růži. A on říká, jo, ale chlapče, já jsem poslouchal to CDčko a tady ten kvapík, to se mi snad jenom zdá, já mám na to nějakou takovou myšlenku, to bychom mohli udělat. Já vám pošlu, co by tam bylo, vy přijedete a natočíme klip. Tak jsme na ně natočili klip a taky tu písničku Random Dance.
3: Já bych ten klip doporučil všem posluchačům, opravdu stojí za to, ale opravdu až po té 20. hodině, kdy s dnešním rokovým žvancem skončíme, tak pak se běžte podívat. A teď teda skvělá pecka, to se mi snad jenom zdá, kapela Forum.

0: Další písničku, kterou si teď pustíme, je pro mě hodně blízká, ale o tom už více můj dnešní host Roman Hambálek. Ale v téhle písnice je taky zamotaný, zakletý jeden člověk, muzikant, kterého já si opravdu hodně vážím. Já ho tímhle zdravím, tak pojďme prozradit autorství téhle skladby.
1: Tak další písničku je takový otisk Holešovska, protože tam byl Jarda Prchal, baskytarista, který s náma hrál několik let, a ten přinesl do studia písničku, kde neměl ten text úplně tak, jak by se nám líbil, ale společně jsme vytvořili, celá kapela jsme vytvořili text, který to potom s náma táhla, který vlastně byl o nás. O nás a o tom, co hraje. Jmenuji se Big Beat.
0: A my si teď pojďme pustit tuhle skvělou pecku, která už v žilách fanoušku kapely Fórum dávno koluje, ale my teď vstříknem taky posluchačům rockového žvance Big Beat a Fórum.

0: Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž. Jsme si blíž.
1: Dozněla skladba Big Beat, ale teď jsme v takovém tom inkriminovaném místě, kdy zazní písnička, kterou já opravdu od kapely Forum miluju. Přiznám se ti, Romane, že tahle písnička mi byla taky inspirací pro mé skládání mých písniček.
2: To jsem rád.
1: Opravdu skvělá věc a tady ta laťka je tak daná, že zkrátka to už nejde vlastně líp udělat. Já se toho držel a vždycky, nebo jednou za čas si ji pustím. Ten prvotní nápad té skladby je tak bombastický, že vlastně fakt to nejde líp udělat. Ovšem, pojďme už prozradit posluchačům, o kterou tu inkriminovanou písničku vlastně jde.
2: Jsem rád, že se ti líbí. Je to písnička Nebreč. Nikdo nevěří, že ta věc byla kytarová, protože když jsem ji v 16 letech dělal, tak byla opravdu kytarová, ale ta aranž časem se tak nějak protočila, až jsme s ním udělali tenhle ten song a tenhle ten song se líbí, hrajeme ho stále a když se někdy objevím na nějaké jiné akci, tak z dálky slyším, že kapele se líbí taky, protože ho hrají, mají ve svém repertoáru.
1: Já bych je osobně taky rád hrál, ale nebudu se do toho pouštět, protože kdybych použil to sprosté slovo, nechtěl bych ji pokazit. Ovšem teď posluchačům rokového žvance strašně rád pustím, protože tuhle písničku opravdu miluju. Nebreč!

0: Nevím, jestli jsou taková citovka, ale asi tu muziku nějak cítím celým tělem a teď mám tu husinu i na zadku. Já myslím, že pro kapelu Forum je tohleto ta nejzásadnější a nejlíp udělaná písnička, zaranžovaná, tak? A nebudu daleko od pravdy, když prohlásím i u fanoušcích, že tahle písnička je pro ně ta zásadní. Jak jsme se bavili, Forum už má 41 let, ale tahle písnička je daleko, daleko starší. Můžeš klidně prozradit posluchačům, i kdy tahle písnička vlastně vznikla?
1: Přes 40. To znamená 44 let přesně, pokud to chceš vědět úplně na rok.
0: To jsme opravdu tak staří. Je to palba, no, to takový roky hrát. Ale teď se posuneme v čase a poskočíme, dáme si ty novější věci kapely Forum, kterou si vybral jako další.
1: Přeskočíme do nového století, dostaneme se až do studia Bomb Jack k Vaškovi, což byl zvukař, který s náma asi 2, 3 nebo 4 roky jezdil a přitlačil nám k tomu, ať taky natočíme nějakých pár skladeb. Domluvili jsme se, stavili jsme se, bylo to 4 písničky, nakonec to bylo celý CD. A já bych rád, aby tady zazněla věc, která je úplně první na tom CDčku a která se jmenuje Jedeme dál.
0: A to už bude ten našlapanější zvuk, jak jsme se o tom bavili, protože z Boom Jacku vždycky ten zvuk vyjde, ty písničky vždycky našlapané, takže připravte se na to opatrně na to volume a jedeme dál. Kapela Forum.

0: Já musím teď posluchačům říct, že Roman Hambálek, můj dnešní host kapely Forum, tady není sám, má tady svého syna a mně se strašně moc líbí, jak ho synátor během písniček upozorňuje, co má říct a tak dále. Je to strašně pěkné, jak ho navádí každým slovem, co aby tam neto a co aby se řeklo, co by se neřeklo. Je to strašně pěkné, vlastně takový manažer. Tomáša jsme zatím nepustili ani ke slovu a myslím, že to tak zůstane, protože jsme se s Tomášem domluvili, že přijde i s jinou kapelou. On sice hraje s tátou ve Forumu, ale má těch projektů více a je to výborný multiinstrumentalista, muzikant všech nástrojů a já se s ním domluvím ještě na tom, aby mi pomohl s nějakýma těma mýma nahrávkama, protože jak jsem slyšel ty nahrávky a co jsme tady probírali, tak opravdu má ten vkus a pro nás starší vlastně je hodně inspirující.
1: Ještě k tomu Tomášovi, já jsem taky rád, že tady je, protože jsme se úplně náhodou potkali, když jsem měl autem a říká, kam jedeš? Říkám, za Lupem, pojď se mnou. Tak jede se mnou a teď tady jsem tam se na mě podívá a řekne, a já mám rád názory těch mladších a u kluka úplně to beru, protože je to muzikant a tělem i duší a jsem za to rád. Další písnička, aby jsme se k tomu dostali. Tady jsme se inspirovali, nebo v textu jsem se inspiroval strašně pohádkou. Na tuhle písničku jsem napsal asi 3 texty, než se mi docela líbily a dokonce ve stylu jsem ještě, nebo když už byla z poloviny natočená, tak jsme přidali jednu sloku. Ta písnička se jmenuje Čertí čertí, není dlouhá, ale je to pěkný kvapík.
0: A já to mohu potvrdit, protože už teď mi poskakují nohy a všem, kdo mají rádi, je opravdu rychlý tempa, nářez. Zvedáme zadky a jdeme zapařit.

0: www.radiokroměříž.cz.
1: Je tu další vstup a v tomhle vstupu s mým hostem Romanem Hambálkem z kapely Forum bych teď chtěl vzpomnět, protože v těch dobách dávno minulých za Komančů jsme vlastně já v Presech a ty s Forumem vlastně hrávali těch koncertů nebo zábav 100 a více za rok, což je v dnešní době vlastně nemyslitelné. Hrávali jsme poctivých 6-7 hodin, byl to nářez, nášup, ale byli jsme mladí. Jak to máš teď?
2: No, my hrajeme v podstatě stále, nikdy jsme žádný rok nevynechali a jelikož hrajeme hlavně pro radost, takže nám je v podstatě jedno, jestli hrajeme zábavu nebo koncert. Ale když hrajeme nějaké koncerty na velkém pódiu, tak je to samozřejmě takový zajímavější, vybíráme písničky ty nejlepší a hlavně ty, které se líbí nám, ty, které se líbí lidem. A někdy přijde nějaký kámoš, řekne, já vám z toho udělám aspoň nějaký sestřih. No a na jednu, kterou budeme poslouchat teď, jsme udělali takový sestřih ze všech těch koncertů a udělali jsme na ní takový živý videoklip. Kdo chce, najde si to na YouTube a může si to pustit a podívá se, jak jsme hráli na velkých pódiích a tu písničku si může naposlouchat, aby potom slyšel na našich Big Beatech. Jmenuje se Našel jsem tě.
1: Opět budu apelovat na naše posluchače, běžte se podívat na tenhle klip, je opravdu skvělý, ale až po té 8. hodině, kdy skončíme, což už je vlastně za chvíli, takže teď pojďme na tu skvělou pecku kapely Forum. Našel jsem tě, příjemný poslech.

0: Lásko, mám tě rád.
1: Tak tady opravdu byl ten silný refrém, o kterém jsme se bavili, že to uděláš. Pak to pustíš do lidí a oni paří a pamatují si to. To je vlastně typický styl pro kapelu Fórum a mého dnešního hosta Romana Hambálka. Teď ovšem trošku zpomalíme, dáme si pomalejší věc a o té už nám víc vlastně Roman poví sám.
2: Písnička, kterou jsme hráli strašně dlouho vlastně a nikdy se nevlezla na žádné CDčko. Až v roce 2020 dostala svoji šanci a prosadila se. Bylo to tak, že mladí, to znamená Tomáš, nejmladší člen kapely, tomu dal trošku jinou aranž. Nám se to tak líbilo, že ta písnička se prosadila právě na to CD a proto ji hrajeme i v tom duchu, tak jak to Tomáš vymyslel.
1: A to se bavíme a zároveň si pustíme tuhle skladbu s názvem Raj na zemi, kapela Fórum.

0: dnešní rozlučkové finále s kapelou Forum, respektive mým dnešním hostem Romanem Hambálkem, šéfem, skladatelem, textařem a zakladatelem kapely. Romane, já ti moc krát děkuji, že si vážil cestu a přijal pozvání do rokového žvance. Bylo to s tebou úžasné povídání, zavzpomínání na staré časy a za tu krásnou muziku, kterou jsme tady pouštěli dneska, tak tobě i bývalým členům, samozřejmě i současným členům, co jste vlastně vy dva s Tomášem, ale je tam kytarista Rostia a bubeník Jirka a všem vám patří do rockerské žákovské knížky a podotýkám právem jednička s hvězdičkou.
1: Já taky moc díky, bylo to strašně příjemný a fajn, opravdu mě to moc bavilo s tebou a poslední písnička Hlámeš nade mnou hůl je takový koncertní otvírák, protože všichni ji znají, ale jinak si ji můžete pustit na Spotify a na různých platformách. Budeme se na vás těšit a aby jsme společně si užili hraní Forumu. Čau, mějte se fajn.
0: Romane, ještě jednou moc krát děkuji, děkuji taky Tomášovi, že přijel s taťkou a všem posluchačům rádia Kroměříž potažmo rokového žvance. Posíláme na dobrou bezbolestnou noc nádhernou věc kapely Forum a mého dnešního hosta Romana Hambálka. Lámeš nade mnou hůl. Tak mějte se krásně a příště naslyšenou. Čau.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž byla opět oceněna za třídění odpadu ve Zlínském kraji mezi městy druhá. V Uherském Brodě vznikne moderní centrum robotiky a festivalový půlmaraton ve Zlíně přilákal rekordní počet běžců.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměříž obhájila druhé místo v soutěži o keramickou popelnici mezi městy Zlínského kraje nad 15 000 obyvatel. Soutěž oceňuje města za podporu třídění odpadu a Kroměříž získala také finanční odměnu 20 000 korun od Zlínského kraje. Radnice v posledních letech rozšířila například kontejnery na kovový a bioodpad nebo sběr použitých olejů a textilu. Podle posledních rozborů se navíc výrazně zlepšilo třídění odpadu přímo mezi obyvateli města.
0: Uherskohradišťko.
1: V Uherském Brodě vznikne nové centrum průmyslové robotiky a umělé inteligence za více než 40 milionů korun. Moderní tzv. Living Lab nabídne studentům práci s technologiemi, které dnes využívají firmy v praxi, například s robotikou, automatizací, virtuální realitou nebo umělou inteligencí. Projekt připravuje tamní průmyslová škola společně se Zlínským krajem a centrum má sloužit nejen studentům, ale také firmám nebo veřejnosti.

0: Zlínsko.
1: Ve Zlínském kraji byl letos při přijímacích zkouškách největší zájem o odborně zaměřené maturitní obory. V prvním kole se na střední školy dostalo téměř 6 000 uchazečů, přičemž více než 3 000 studentů zaměřili právě na odborné školy. Velký zájem byl také o gymnázia, která v některých případech zaplnila téměř všechna nabízená místa. Podle kraje se letos na čtyřleté obory dostalo přes 93% uchazečů, což patří k nejlepším výsledkům v republice.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: Centrum Zlína v neděli ovládl festivalový půlmaraton Monet plus Zlín, který letos přilákal rekordních více než 2000 běžců z 12 zemí. Hlavní závod ovládl Filip Vabroušek, mezi ženami zvítězila Adéla Hajtlová. Kapacita všech tratí byla letos poprvé v historii vyprodána více než měsíc před startem. Součástí akce byl také charitativní program, díky kterému organizátoři podpoří handicapované mladé sportovce ze Zlínska.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Prvňáčků v Kroměříži se stali opravdoví čtenáři. Zlínský kraj pomůže zachránit střechu kostela ve Stříbrnicích a Slovácko zůstává mezi elitou.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z více než 300 kroměřížských prváčků se v uplynulých dnech stali opravdoví čtenáři. V Manském sále arcibiskupského zámku je totiž slavnostně pasoval zámecký knihovník Cyril Měsíc. Děti nejprve složili čtenářský slib a následně byli symbolicky poklepáním mečem povýšeny do stavu čtenářského. Kromě dárků získali noví čtenáři také volný vstup na zámeckou věž. Slavnostní pasování se letos zúčastnilo celkem 340 dětí ze 7 kroměřížských základních škol.
0: Uherskohradišťko.
1: Zlínský kraj přispěje 1 000 000 korun na opravu střechy kostela svatého Prokopa ve Stříbrnicích na Uherskohradišťsku. Historická památka je ve špatném technickém stavu. Do střechy dlouhodobě zatéká a hrozí další poškození celé budovy. Peníze pomohou financovat nejrozsáhlejší etapu rekonstrukce. Celkové náklady na obnovu střechy přesáhly 2 000 000 korun a práce mají skončit do konce roku 2027.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj letos podpoří turistické značení částkou 600 000 korun. Klub českých turistů díky tomu obnoví téměř 1000 km pěších tras, zkontroluje další cyklostezky a postará se také o údržbu směrovníků nebo turistických map. Ve Zlínském kraji je aktuálně vyznačeno přibližně 2,5 tisíce kilometrů turistických tras a kraj jejich obnovu podporuje pravidelně už od roku 2007.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: Fotbalisté Slovácka si zajistili účast v nejvyšší soutěži i pro příští sezónu. V odvetě baráže porazili doma Artis Brno 3-0 a po celkovém skóre 7-1 jednoznačně potvrdili prvoligovou příslušnost. O výhře rozhodli hráči z Uherského Hradiště už během první půlhodiny utkání.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Open Air Festival, největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června se na kroměřížském výstavišti můžete těšit na rockové legendy, jako jsou Tip Top Q, Premiér, Metalinda nebo Hoveda SK. Vstupenky pouze online na www.výstavištekroměříž.cz. Čím dříve koupíš, tím více ušetříš. Akci podporuje Zlínský kraj, Montkovo výrobce hal, Homer Stav, stavební firma, M-Service, prodejce aut Citroen a Dongfeng. A na akci poteče proudem Krušovický bohém. Největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června na kroměřížském výstavišti. Více na www.radiokroměříž.cz.
1: Zdounky, Chropině, Kvasice a Tlumačov na 103,3 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Svět techniky na Rádiu Kroměříž.
1: Pojďme na svět techniky na Rádiu Kroměříž. Objevuje se novinka z Dánska. Klasické kostky stavebnice dostávají elektroniku. Do jedné kostky Lega se vešel malý počítač, reproduktor, světla i senzory, které reagují na pohyb, barvy a okolní objekty. Kostky spolu komunikují bezdrátově a dokážou spustit zvuky nebo světelné efekty podle toho, co se kolem nich děje. První chytré stavebnice s touto technologií se mají objevit na trhu letos na jaře.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s Rádiem Kroměříž. Rádio Kroměříž. 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: www.radiokroměříž.cz.
1: Ahoj, tady kapela Vohnout. Zdravíme posluchače Rádia Kroměříž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž byla opět oceněna za třídění odpadu ve Zlínském kraji mezi městy druhá. V Uherském Brodě vznikne moderní centrum robotiky a festivalový půlmaraton ve Zlíně přilákal rekordní počet běžců.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměříž obhájila druhé místo v soutěži o keramickou popelnici mezi městy Zlínského kraje nad 15 000 obyvatel. Soutěž oceňuje města za podporu třídění odpadu a Kroměříž získala také finanční odměnu 20 000 korun od Zlínského kraje. Radnice v posledních letech rozšířila například kontejnery na kovový a bioodpad nebo sběr použitých olejů a textilu. Podle posledních rozborů se navíc výrazně zlepšilo třídění odpadu přímo mezi obyvateli města.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: V Uherském Brodě vznikne nové centrum průmyslové robotiky a umělé inteligence za více než 40 milionů korun. Moderní tzv. Living Lab nabídne studentům práci s technologiemi, které dnes využívají firmy v praxi, například s robotikou, automatizací, virtuální realitou nebo umělou inteligencí. Projekt připravuje tamní průmyslová škola společně se Zlínským krajem a centrum má sloužit nejen studentům, ale také firmám nebo veřejnosti.
0: Zlínsko.
1: Ve Zlínském kraji byl letos při přijímacích zkouškách největší zájem o odborně zaměřené maturitní obory. V prvním kole se na střední školy dostalo téměř 6 000 uchazečů, přičemž více než 3 000 studentů zaměřili právě na odborné školy. Velký zájem byl také o gymnázia, která v některých případech zaplnila téměř všechna nabízená místa. Podle kraje se letos na čtyřleté obory dostalo přes 93% uchazečů, což patří k nejlepším výsledkům v republice.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: Centrum Zlína v neděli ovládl festivalový půlmaraton Monet plus Zlín, který letos přilákal rekordních více než 2000 běžců z 12 zemí. Hlavní závod ovládl Filip Vabroušek, mezi ženami zvítězila Adéla Hajtlová. Kapacita všech tratí byla letos poprvé v historii vyprodána více než měsíc před startem. Součástí akce byl také charitativní program, díky kterému organizátoři podpoří handicapované mladé sportovce ze Zlínska.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: filmový svět na rádiu Kroměříž.
1: Před pár dny uběhlo přesně 25 let od chvíle, kdy ze svého milovaného domova v Bažině poprvé vykoukl jeden z nejošklivějších, ale také nejmilovanějších hrdinů vůbec. První Shrek nejenže odstartoval populární franšízu, kterou si diváci zamilovali díky pohádkovým parodiím, ale navíc se stal po příběhu hraček druhou zásadní počítačově animovanou revolucí. Na počátku tisíciletí byla totiž hierarchie v animované tvorbě poněkud jasně daná. Do módy se dostávala moderní 3D animace, kterou v roce 1995 revolučním způsobem odstartoval Pixar. Jenže zatímco studio s lampičkou udávalo animované trendy, slavilo hit za hitem a u diváků se měnilo v nejrespektovanější továrnu na animáky, konkurence silně zaspala. Disney stále spoléhal na osvědčenou 2D klasiku a ani zbytek pelotonu si dlouho nevěděl rady. Na konci 90. let však začal do hry promlouvat nový hráč DreamWorks Animation, jenž o pár let později přepsal historii. A to nejen svými nepochybnými kvalitami a osvěžujícím pohádkovým pojetím. Shrek se stal historicky prvním Oscarovým vítězem v kategorii nejlepší animovaný film. Světu i ostatním studiím navíc velmi razantně ukázal, že úspěšné a inspirativní moderní animované fláky rozhodně nemusí vznikat pouze u Pixaru, ale může za nimi stát i šeredný zelený hrdina, co se chce jen v klidu vyspat v bažině.
0: Filmy, seriály, herci, zajímavosti. To je film.

0: I na Zlínsku jsme si blíž.
1: Rádio Kroměří.
2: Ahoj, tady je Bořík z kroměřížské kapely 44 v klidu. Poslechněte si náš nejnovější song a buďte naprosto v pohodě. A já za sebe.

Rádio Kroměříž. Jsme si blíž. Jsme si blíž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Z prvňáčků v Kroměříži se stali opravdoví čtenáři. Zlínský kraj pomůže zachránit střechu kostela ve Stříbrnicích a Slovácko zůstává mezi elitou.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z více než 300 kroměřížských prváčků se v uplynulých dnech stali opravdoví čtenáři. V Manském sále arcibiskupského zámku je totiž slavnostně pasoval zámecký knihovník Cyril Měsíc. Děti nejprve složili čtenářský slib a následně byli symbolicky poklepáním mečem povýšeny do stavu čtenářského. Kromě dárků získali noví čtenáři také volný vstup na zámeckou věž. Slavnostní pasování se letos zúčastnilo celkem 340 dětí ze 7 kroměřížských základních škol.
0: Uherskohradišťko.
1: Zlínský kraj přispěje 1 000 000 korun na opravu střechy kostela svatého Prokopa ve Stříbrnicích na Uherskohradišťsku. Historická památka je ve špatném technickém stavu. Do střechy dlouhodobě zatéká a hrozí další poškození celé budovy. Peníze pomohou financovat nejrozsáhlejší etapu rekonstrukce. Celkové náklady na obnovu střechy přesáhly 2 000 000 korun a práce mají skončit do konce roku 2027.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj letos podpoří turistické značení částkou 600 tisíc korun. Klub českých turistů díky tomu obnoví téměř 1 000 kilometrů pěších tras, zkontroluje další cyklostezky a postará se také o údržbu směrovníků nebo turistických map. Ve Zlínském kraji je aktuálně vyznačeno přibližně 2 500 kilometrů turistických tras a kraj jejich obnovu podporuje pravidelně už od roku 2007.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: Fotbalisté Slovácka si zajistili účast v nejvyšší soutěži i pro příští sezónu. V odvetě baráže porazili doma Artis Brno 3-0 a po celkovém skóre 7-1 jednoznačně potvrdili prvoligovou příslušnost. O výhře rozhodli hráči z Uherského Hradiště už během první půlhodiny utkání.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: K poslechu vás vítá rádio Kroměříž. Následuje další díl seriálu zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti. Dnes vás seznámíme s několika cestovními zajímavostmi. Nejstarší hotel na světě najdeme v Japonsku. Je to Nishiyama Onsen Kyukan. Tento hotel je nepřetržitě provozován od roku 705 našeho letopočtu, kdy byl otevřen. Největší palác na světě se jmenuje Istana Nurul Iman Palác a nalezá se v Bruneji. Tento palác má 700 000 metrů čtverečních. Papua Nová Guinea má asi 8 milionů obyvatel. V této zemi se dodnes mluví více než 850 jazyky. Je to tedy země, která má nejrozmanitější jazykovou výbavu. Jediné město, které leží na dvou kontinentech, je turecký Istanbul. Ten leží v Evropě a také Asii. La Paz je hlavní město Kolumbie, které se nachází v nadmořské výšce 3650 metrů. Jedná se o nejvýše položené hlavní město na světě.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.
4: Hulín, Kojetín, Kroměříž. Na 103,3 FM. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

Mám strach z poraženců, z falešných proroků, ze zpráv od spiklenců, z levného obroku.

až poletím jak alchymista do jiných vesmírů. Tak zastav mě a buď můj přístav jen pro mou loď a na míru. Namaluj mi, kam cesta vede, jinak se nevrátím. Musíš mi dát kousek sebe, já ho už nikdy nestratím.

0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž byla opět oceněna za třídění odpadu ve Zlínském kraji mezi městy druhá. V Uherském Brodě vznikne moderní centrum robotiky a festivalový půlmaraton ve Zlíně přilákal rekordní počet běžců.
0: Info Express Rádia Kroměříž.

0: Oni realitou nebo umělou inteligencí. Projekt připravuje tamní průmyslová škola společně se Zlínským krajem a centrum má sloužit nejen studentům, ale také firmám nebo veřejnosti.
1: Zlínsko.
0: Ve Zlínském kraji byl letos při přijímacích zkouškách největší zájem o odborně zaměřené maturitní obory. V prvním kole se na střední školy dostalo téměř 6 tisíc uchazečů, přičemž více než 3 tisíce studentů zaměřili právě na odborné školy. Velký zájem byl také o gymnázia, která v některých případech zaplnila téměř všechna nabízená místa. Podle kraje se letos na čtyřleté obory dostalo přes 93% uchazečů, což patří k nejlepším výsledkům v republice.
1: Rádio Kroměříž Sport.
0: Centrum Zlína v neděli ovládl festivalový půlmaraton Monet plus Zlín, který letos přilákal rekordních více než 2000 běžců z 12 zemí. Hlavní závod ovládl Filip Vabroušek, mezi ženami zvítězila Adéla Hajtlová. Kapacita všech tratí byla letos poprvé v historii vyprodána více než měsíc před startem. Součástí akce byl také charitativní program, díky kterému organizátoři podpoří handicapované mladé sportovce ze Zlínska.
1: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
1: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.
1: Ahojte, ja som Peter Cmorík a zdravím všetkých poslucháčov Rádia Kroměříž.

Kroměříž 103,3, Zlín 107 a Uherské Hradiště 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.